0: Pre všetkých milovníkov hitov vášho života, také vám hráme v Rádiu Melody a budeme aj naďalej už teraz v čase 7.37. Honza Nedvěd, pekné ráno želajú Táňa a Lukáš.
1: Na dlani jednu z tvých řas.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.